0: na morie.
1: Plávam. Skáčem vo vodě.
2: Najbolší glasbený mix.
3: Politný Rádio 1. Sometimes all I think about is you. Late
2: nights in the middle of June. Veď politia.
3: Veď dobre glasbe.